Mapa z evropské sítě nově láká turisty i za hranice Brna. A proč ne? Vždy je to krásné a právě i na to koukneme. Ano, mladí lidé místní na portálu Travel, který tvoří mapy, jež ukazují místa, která mladé cestovatele zajímají nejvíce, tak nová mapa Brna je nyní výjimečná v tom, že zobrazuje jeho okolí. A kolem dokola, když to vezme, tak ta Jižní Morava je prostě nádherná. Tak díky za to, užijte si, pokud jste tady třeba právě teď v létě na prázdninách. My pro vás máme Na krokodýlu další hity.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Břeclavsku hlásí hotovo, což je dobře. Do Břeclavy okolí zdravíme na 99,1 FM. Letošní suché a horké počasí tady u nás na jihu Moravy výrazně uspíšilo sklizeň. Na Břeclavsku už zemědělci sklidili všechny obiloviny a řepku. Výnosy jsou však podprůměrné. Sucho se na nich pěkně podepsalo. Hektarový výnos obilovin činil 4,75 tuny, u řepky pouze 2,05 tuny. Kvalita pšenice však zatím zůstává velmi dobrá. To vyplývá z údajů zveřejněné ministerstvem zemědělcí. Tak hodně zdaru přejeme a samozřejmě ať i dalším částem tady u nás na jihu Moravy to jde tak pěkně od ruky, zvládnou tyžně, no a vy zvládněte vychutnat další hety na krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

pride. Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Policisté kontrolovali řidiče na jihu Moravy, někteří při řízení pěkně rolovali na mobilu. Ano, používání telefonu během řízení nadále zůstává častým nešvarem, a to řidičů tady u nás na jihu Moravy. Na dálnici D2 se na tuto skupinu zaměřili dopravní policisté z Podivína. Jen za poslední týden jich odhalili hned několik. Někteří z nich byli za volantem nákladních vozidel. A bacha na to. Chvilka nepozornosti přitom může mít fatální následky. Tak bacha, mobily nechat být, věnovat se řízení, a za volant posíláme další hit.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

Brno je zřejmě starší, než si archeologové mysleli a důkaz hledají kde? No, v tom nejstarším, co našli, v kostech. Ano, Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu, zjistili archeologové muzea města Brna. V laboratořích nechali otestovat lidskou kost, nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní poklad a doklad o počátcích města chyběl. Muzeum o tom informovalo v tiskové zprávě a bude hledat samozřejmě ten rok, kdy by to mohlo být. My se o tom dozvíme, vy také, pokud vyrazíte do muzea města Brna. Teď další je ty pro vás, Jarek přeje hezký poslech.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic. A ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy-store.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte už od 17 hodin do předzápasové fanzóny, dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
0: Fandíme s vámi.

0: Radio, které pomáhá.
1: Stoj. Loka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma nikdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jasně, že jo, teď už je Zlatíčka Rádia Krokodýl. No a my jdeme za našimi nejmenšími. Posluchači přímo ve školce v Řečkovicích se jich ptáme, co dělá herec.
2: Tancuje třeba divadle.
3: Herec, že je moc pěkný.
4: Dělá třeba pohádky o Karkulce, nebo může dělat o ty, co si řekne.
5: Nebo dokáže se být na koncertu a dávat takové hlasivé písničky.
6: Třeba může udělat pohádky a na konci písničky nějaký.
1: Tohle jsou naše Zlatíčka Krokodýla. V Řečkovicích jsme se ptali ve školce, co dělá herec.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Je dobré nebýt nikdy sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Weltmeisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Krokodýl.

0: Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Za okamžik tip, kam vyrazit, podíváme se do brněnské zoologické zahrady.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová. Chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: vyhrát.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i to zjišťujeme pravidelně. Teď už je na telefonu mluvčí Markéta Skřivánková.
3: Pěkný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci v tomto týdnu dopadli dva mladíky, kteří jsou podezřeli z loupání do automatu s konopnými výrobky. Snažili se z něj zboží vytáhnout výdejním okénkem. Společně s nimi byla i celostátně hledaná dívka, která se pokusila o útěk. Všichni tři skončili v rukou státních policistů. Strážníci našli i silně opilého muže, který si prý vybíjel vztek na přenosném označníku zastávky. Nejprve do něj bouchal, po chvíli ho svalil na zem a urputně po něm skákal. Muž byl silně opilý a hlídce vysvětloval, že je dosti slušně řečeno rozhněvaný. Nevěděl ale proč. Teď je podezřelý z majetkového přestupku. Ve čtvrtek pomohla hlídka městské policie malé dívce, která na rozdíl od svého staršího bratra nestihla nastoupit do autobusu. Uplakané holčičky si všiml projíždějící řidič. Společně s ním se jí strážníkům podařilo uklidnit, získat informace, kde bydlí a doprovodit ji v pořádku domů. To byl jen stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
2: Moc děkujeme, Markéta Skřivánková, městská policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Líšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artist Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
4: SK Artist Brno.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tady Krokodýl, tohle vaše rádio. 8 hodina se přibližuje, budou taky čerstvé svarávy a taky další hity.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8 hodině vám pustím Laru Fabien. Budou Wanted. I'm glad you came. Tereza Mašková, Marek Lambora. To vám bude hrát Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty jsou poměrně nízké. V Brně teď aktuálně teploty kolem 13 stupňů, v Mikulově 14 stupňů Celsia, ve Vyškově aktuálně měří 12. Pokud si říkáte, jak dneska bude, no bude příjemně, teploty ještě kolem 30 stupňů nakonec, kolem poledne, tak vypadá to, že dneska to bude i na koupačku.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém dnes brněnská zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. Na očekávanou vysokou návštěvnost se připravuje také městská policie. V okolí stadionu se bude pohybovat asi 70 strážníků.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
3: 5 dětí se na Znojemsku ztratilo v lese, když při návratu od rybníka na letní tábor nedokázali najít cestu zpět. Zavolali proto na tísňovou linku, kde jim operátor poradil, jak v telefonu zapnout sdílení polohy přes GPS. Policisté díky tomu skupinu během několika minut našli. Všechny děti byly v pořádku. Německo zažívá jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a na klíčových silnicích. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu a má první medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se tak po čtvrtečním triumfu kajakáři Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky zdravíčko za volant, pozor, máme tady komplikace, nehoda osobního auta s autobusem D2, 10. kilometr směr na Bratislavu, zdržíte se dvoukilometrové koloně, dejte pozor, připomínám, je to směr Bratislava, D2, 10. kilometr, nehoda osobáku s autobusem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, pěkné ranko.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska tady s vámi budeme taky s Petrou, já jsem Jirka, přejeme vám pěkné ráno, doufám, že si užíváte, hlavně v pohodě, snídaně, kafíčko, no je sobota.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

Wanted, Krokodil, pěkné ráno. Je to tady Krokodiláci zápas, který je ostře sledovaný dneska v Brně. To bude Zbrojovka Brno, fandíme brněnskému fotbalu, co je jisté, u nás rozdáváme stupenky na Zbrojovku i na další zápasy. Dneska to bude Zbrojovka versus Sparta Praha. Výkop je naplánován na 20. hodinu na stadionu na Srbské, tak tam bude dneska hodně živo. Krokodýl jako hrdý mediální partner vás informuje, tak v okolí bude připraveno taky spousta bezpečnostních opatření. Tak doufejme, že to všechno proběhne bez větších komplikací. Rádio Krokodýl, fandíme s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: A k tomu parádní je drinky z Candy Store. Ano, z Krokodýla máme pro vás letní osvěžení nejenom v tropických dnech, tak toto vypadá v ulicích.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo Bystrci u přístaviště. Tady máme dokonce cyklisty. Pěkný den.
3: Pěkný den. Dostali jsme pitičko, určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady.
4: Děkujeme moc.
3: Zdravím, tady Kačka.

0: jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
1: Jsme Krokodýl a jsme mezi vámi, děláme vám radost.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz
1: 8 hodin 21 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pálava, Jižní Morava, tady jsme doma. Teď je taky pohled do Brna na koupaliště Kraví hora, kde se na vás dneska těší. Teploty kolem 30 stupňů budou vybízet k tomu, abyste se trošku ochladili. A teď jdeme pomáhat vám, posluchačům.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kerenko, jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s Krokodýlem.
0: S Jirkou a Petrou přejeme krásné ráno. Tak Petro, kdy jsi byla naposledy v brněnské zoo?
3: Já si myslím, Jiří, že ty jsi byl rozhodně jako teďka častěji než já, protože já teďka
0: pracovně,
3: vůbec.
0: Jo, a ano. Máš nějaké zvířátko, co se ti líbí?
3: Žirafa.
0: Jan Bedřich na telefonu, pozvánka do zoo.
4: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Prázdniny už jsou skoro v půlce a tak je nejvyšší čas vyrazit za námi do brněnské zoo. Roste nám tu spousta mláďat a je velká radost je pozorovat. Speciálně nalákám na manuly, korzaky, soby polární, kapibary, jelena milu, pekary, ale máme i nové obyvatele. Ze safari parku ve dvoře Králové k nám minulý týden přicestovali dvě samice skotů Zebu. Zebu patří mezi velmi zajímavé zástupce skotů, které na první pohled poznáte podle charakteristického hrbu na hřbetě. Ten tvoří tuková zásoba, která zvířatům pomáhá zvládat náročné podmínky prostředí. Tradičně ale nesmím opomenout našich 5 ledních medvědic, které se těší na vaši návštěvu. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Denně jezdí zoovláček a otevřen je pro vás denně i sezónní vstup. Moc se na vás těšíme na vaši návštěvu na Mniší hoře. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Děkujeme, Jan Bedřich, Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s Krokodýlem.
0: Už během 20 minut chystáme 90 v 9.
1: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: bordečky. Pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
1: Fandíme s vámi.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pěkné ránko, krokodýláci, 8 hodin 48 minut.
1: Krokodýl na koupáku.
2: A máme dneska
0: s vámi Jirka a taky Petra. Budeme, samozřejmě máme pozvánky, ale hlavně musíme říct, že bude dneska parádní počasí. Tedy
2: kolik?
0: Vrací se 29 stupňů Celsia. Tak si skočíme do bazénu.
2: A do bazénu si můžete skočit třeba na koupališti ve Slavkově, tam mají pro děti brouzdaliště, dětský bazén, taky hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal anebo využít dva bary. Voda má 23 stupňů, vstupné 150 korun pro dospělého, 50 korun pro děti a více informací najdete na www.koupalištěslavkov.cz.
0: No pozor, máme tady parádní koupaliště ve Zbíčově. 5 bazénů. Plavecký, skokanský, neplavecký, no a hlavně 80-metrový tobogán. Hřiště na volejbal, hřiště na streetkol a taky samozřejmě občerstvení. To všechno, koupaliště z Píšovu Brna. Tak se zastavte, tip pro vás, krokodýláci.
1: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Chobátin and Shaman, krásné ráno, teď už krásné dopoledne i s Petrou. Tak Petra si už dala takovou pohodičku, že jo, už se chystá možná na pláž. Co si dáme do zpráv?
1: A zvali jsme vás na koupaliště a podíváme se taky, jak to vypadá v přírodních nádržích s koupáním.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9.90 v 9, to nejlepší z 90. let. Ricky Martin. Jomelia. Bude seš? A nebo on kraver? Tak to vám bude hrát Krokodýl?
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Leto je zpátky, dneska teploty až kolem 29 stupňů. Teď aktuálně v Brně máme plus 14 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji, včetně brněnské přehrady, mají vodu vhodnou ke koupání. Horší kvalitu mají podle měření z minulého týdne laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Znojmo chce snížit populaci holubů pomocí holubníku a speciálního krmiva, které omezí jejich rozmnožování. Ptačí trus totiž škodí tamním památkám a trápí majitele domů. Zároveň vedení města apeluje na obyvatele, aby holuby nepřikrmovali. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na problém u jedné šarže léku Liptajo, který se používá při léčbě rakoviny. Přípravek výrobce stahuje kvůli riziku nesterility. Podrobnosti pacienti najdou na webu Ústavu pro kontrolu léčiv. Karety obecné tento týden pokousaly v chorvatské Kaštele ve splitsko-dalmatské Župě 3 lidi. Jednou z obětí želvýho kousnutí bylo 13-leté dítě. Chorvačtí záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře. Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Filadelfii. 41-letého basketbalistu čeká 24. sezóna v soutěži, tím si vylepší vlastní rekord.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Dejte pozor, máme tady zdržení 2-kilometrové koloně, srážka osobáků s autobusem D2, pokud míříte směr Bratislava 10. kilometr. Dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jasně, že jo, léto, krokodýl.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Taky osvěžujeme krokodýláci, no a do toho vám hrajeme ty největší hity. Teď jdeme zazpomínat na 90. léta. Připravení? Rok 1999 a Ricky Martin.
1: 99. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?

0: 99, Jamel a Superstar.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: No a teď už si jdeme procvičit krásnou brněnskou řeč i s Petrou, která ovládá možná tak 3 slovíčka, nebo kolik
2: No, ovládáš? Tak možná 5.
0: Tak mi řekni nějaké slovíčko, co máš ráda, nebo tak, co znáš ty?
2: Co znám, no, že? Tak třeba škopek.
0: Tak jo, to by šlo. Ale od toho tady máme našeho specialistu, Honzu Žanka Hlaváčka. Tak Honzo, co tam máš dneska?
3: Zdar jak svíňa z Kroks, ní mládežníci. Gomity, co to je špízlové čudlcajk?
0: Nevíš?
2: To je vůbec.
0: Zeptali jsme se v ulicích Brna, co vy na to?
4: Špičkový knedlíky.
5: To je nějaký jídlo, ne?
6: To pro televizi.
4: Nějaký jukebox na speciální ovládání.
0: Jukebox, ovládání.
2: Ale tak bylo tam jedno takový podobný.
0: Co na to, Žanek? Žanku?
3: Špíznové čudlcajk je televizní ovladač. Mějte betelný den.
0: No, tak už víme, co to je. Tak a teď si dáme 90, kterou vybírá Petra.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Je to tak? Hit mládí, Petry?
2: Ano. Mládí, no.
0: Jde vám zatancovat. Rok 98. Skúter 99. Krokodýl.

0: možná, že vás právě teď roztancoval Krokodýl. Pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo. 9 hodin, 19 minut. Jsme Krokodýl. A dnes to bude velké tady v Brně. Petra už taky sleduje dnešní zápas.
1: Ano, blíží se první zápas nové fotbalové sezóny Šance ligy, ve kterém dnes Zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. Očekává se, že to bude velký cirkus, takže se na to připravuje i městská policie a v okolí stadionu se bude pohybovat přibližně 70 strážníků.
0: Počítejte s komplikacemi, výkop je na 20. hodinu naplánován. No a samozřejmě na Krokodýlu můžete vyhrávat stupen na domácí utkání Zbrojovky Brno, tak se nás držte.
2: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Welt Maisau.
5: Více na amethystwelt.at.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: www.klimastyle.cz.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Anthem je ten 99, no a chystáme něco extra pro vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: To je velký balík peněz. Krokodýláci, tak za okamžik si zasoutěžíme o velké peníze, tak si připravte telefony, nabídneme 111 000 korun.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 111 000 korun.
0: No a teď jdeme pomáhat vám, posluchačům.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová. Chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krásné dopoledne na celé Brno, celou Jižní Moravu, jsme Krokodýl. Máme pro vás peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Petra bere ty drobáky, roličky. Kolik jich tam máme těch tisícovek?
2: 111 tisíc a k tomu ještě 750 korun.
0: To je krásný balík. Za to už se dá jet na dovolenou, nakoupit si vybavení do bytu, tak pojďme peníze rozdávat. Máme vás rádi, peníze pro vás, ale chceme slyšet správně tip, co je toto za zvuk. Volejte studio 603 103 103 Krokodýla, no a tipněte si a vyhrajte. Zvedáme telefon, Rádio Krokodýl, kdo tam, odkud, halo?
3: Zdravím, tady Tomáš.
0: Tomáš, vítej, odkud voláš?
3: Z Rouchovan.
0: Co by u tebe znamenalo 111 tisíc doma?
3: No, byla by to fajnová dovolená, spadl bych auto. A ještě by něco zbylo, tak bych třeba ženě koupil něco hezkýho.
0: Krásný.
2: Nakonec, kdyby na ženu zbylo, tak.
0: Ještě zbylou 2000, koupí mi parfém. Tak, co si dáme, tedy, co to je podle tebe?
3: Typuj. Já si myslím, že to bude, když se jde v lese a šlapne se na větev, jo, když jdete potom chrastí a tak, že to jako dělá tyhle zvuky.
0: Jasně.
2: Tak Jirka v lese dlouho nebyl.
0: Ale byl. Šlápnutí na větve v lese. Co na to arbitr? Je to ono? Nebo ne? Nejsou to ani ty větve. Budeme navyšovat bank, to znamená, že hrajeme zase o vyšší částku. No aby tobě děkujeme a zkus to příště.
3: Děkuju za zavolání, mějte se hezky.
0: My taky děkujeme. Tak co to může být, krokodíláci? Budeme si lámat hlavu dál. Co to je?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: V Líšni zrozený nástupnický Artis Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, Artis Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
3: SK Artis Brno. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Léto, prázdniny, tady je Krokodýl, pěkné dopoledne, 9 hodin 48 minut, Krokodýl, mobily do tašky a pozornost do lavice i po prázdninách, na to upozorňuje Krokodýl. No a Petra, kde měla první mobil,
1: co? Ano, já jsem tady tak jako vzpomínala, já si myslím, že třeba ve 20. To byly takový, dřív se to prodávalo, takový jasně. Gousady, to byla ta karta, to žádný paušály nebyly.
0: To byly cihličky.
1: Drahý ještě. To bylo.
0: Telefony, tak se na ně pojďme podívat.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jakub Král, ředitel základní školy Očovská Hronín a mobilní telefony máme již několik let v omezeném provozu. Ve výuce máme tablety, máme další digitální měřící technologie, mobily jsou využívány v hodinách, samozřejmě se to vlastně vyučujícího, pokud jsou zapotřebí, tak se v hodinách využijí a opět se vrací do skříně do šatén.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Tohle jsou 90ky v 9 a vzpomínky na rok 1995, E17 Thunder. Krokodýl, čerstvé zprávy, no a taky Petra.
1: Hezké dopoledne a většina úprav pravidel z mistrovství světa ve fotbalu bude zavedena i v české lize, i o tom budeme za chvilku mluvit.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
3: Radio Krokodýl.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté svěží Melky. Bude Puff Daddy. Taky Marek Ztracený. Počasí to bude fantastické.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska až 29 stupňů na jihu Moravy čekáme skoro jasnou oblohu.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí začne oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede k Měničskou, Veslařskou a Hlavní ulicí. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kněničské. Základní školy s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků budou moci od září čerpat víc peněz na jejich podporu. Ministerstvo školství pro děti, kterým rodinné prostředí neposkytuje dostatečnou podporu při vzdělávání a začlenění do společnosti, do konce kalendářního roku uvolní 222 milionů korun. Archeologové v Pompejích odhalili částečně zrekonstruovanou stropní klenbu s freskami, na kterých jsou vyobrazeny detailní scény z řecké mytologie. Archeologický park k rekonstrukci použil inovativní metodu. Strop podle odhadů pocházel z banketového sálu v horním patře domu, ke kterému patřila i pekárna. Většina nových pravidel uplatněných na uplynulé mistrovství světa ve fotbalu se už od začátku nové sezóny promítne i do české ligy. Video rozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu nebo při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, máme nehodu dvou osobáků. Pokud vyjíždíte z Brna, tak na výjezdu ze Syrovic směrem na Ořechov blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kdyby cokoliv, dejte vědět.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi a taky Petra.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Naše letní rádio Krokodýl, Petra je taky připravená letně, že jo, dneska má být krásně.
2: Kolik?
0: 29.
2: No tak to jde.
0: 29 a my vám prozradíme, jak to vypadá s naší krokolítkou, která vyráží pravidelně do ulic vás osvěžovat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka, no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždy jsem ho taky nejedl.

0: of the Dale Van Vincent New a my jdeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Ano, krokodýláci, tak otevíráme plechovečku letního osvěžení. Ct. Petro, dáš si?
2: Já jsem to náhodou ochutnala a mě to teda moc chutnalo. Mm-hmm.
0: Přátelé, rozdáváme drinky, chlazené drinky Charlie's z Candy Store. No a my se podíváme do ulice, jak to vypadá, když pěkně rozdáváme.
3: Krokohlídka osvěžuje na Mendláku, máme tady řidiče autobusu.
4: Děkuji vám, to mě osvěží hodně, to pití.
3: Jezdíte, jakou linku jezdíte?
4: 62.
3: Super, krokodýláci, osvěžujeme na Mendláku.
5: Já jsem tady na Mendláku a dostala jsem od krokodýla osvěžující nápoj. A děkuji za to moc.
6: Tady Eva, děkujeme za osvěžení od krokodýla. Jste nás potěšili.
0: Rádi vás potěšíme, krokodýláci, i v pondělí.
2: Pokud chcete ochutnat tyhle ty výborné nápoje, tak v pondělí odpoledne za námi přijďte na Jakubské náměstí.
1: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Tak to letně vám hraje Krokodýl, 10 hodin 17 minut krokodýláci, tak co máte v plánu na víkend? Výlety, procházky, my vám dáváme taky tipy.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Tipy na výlety, na procházky, Petra přemýšlí, kam by tak vyrazila.
2: Ano, my jsme si tady s Jirkou říkali, jaký máme oblíbený místa v Brně. Já třeba chodím ráda do Mariánského údolí.
0: A já mám rád, přátelé, zamilovaný Hájek. V Řečkovicích, přírodní rekreační oblast v Brně. Na okraji Řečkovic, která slouží primárně jako suchá retenční nádrž říčky. Je tam i nově vybudované hřiště, takové to workoutové i pro děti. A navíc houpačka na stromu.
2: Jo. Ty jo, houpal ses.
0: A ještě si tam můžeš udělat i ohýnek, tak špekáčky a tak. Takže to je takové ideální místo, takže ty půjdeš do Mariánu.
2: Jo, a ty
0: a
2: do Zamilce.
0: Do Zamilce. 10 hodin 18 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: známý soukyní Krokodýl Rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krásné dopoledne, krokodýláci, 10 hodin 35 minut. Krokodýl, jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: No a my jsme ve spojení taky zasiči. Vždycky zjišťujeme, co je nového.
2: A více už jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Poslední dnech jsme řešili několik vážných dopravních nehod. V sobotu 18. července jsme dopoledne vyjeli k nehodě dvou autobusů na silnici 1/53 u Lechovic na Znojemsku. Na místě zasahovalo 9 jednotek a nehoda si vyžádala celkem 32 zraněných. V úterý jsme zasahovali u střetu osobního auta s kamionem na silnici 1/55 u Hodonína. Po srážce začalo osobní auto hořet. Požár jsme měli pomocí dvou vodních proudů pod kontrolou během několika minut. Uvnitř vozu jsme bohužel nalezli člověka bez známek života. A k další vážné nehodě jsme vyslali jednotky ve středu na dálnici D1, kde se na 203. kilometru směr Praha srazila dodávka osobní automobil. Jednu osobu jsme museli vyprostit a celkem se zde zranilo 5 lidí. Buďte na silnicích opatrní, nespěchejte a při příjezdu do kolony nezapomeňte vytvořit záchrannou uličku.
0: Jaroslav Mikoška, mluvčí jihomoravských hasičů. No Petro, opatrně na těch cestách. Tohle jsou lidé, kteří pomáhají opravdu při těch těžkých nehodách, tak co jim popřát? Klidnou službu.
2: Tak, ať je toho co nejmíň.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A teď už pohled na koupaliště. Opět vás zdravíme a posíláme pozdrav na koupaliště ve Zbíšově. Zbíšov u Brna, kde se na vás těší obří tobogán. No a pozor, můžete tam vypnout na rozlehlých travnatých plochách. Nebo si dát do těla na plážovém volejbalu a basketu. Tohle léto se na vás těší ve Zbíšově. No a taky zdravíme na koupaliště ve Slavkově u Brna, kde se ladí krokodýl. Koupaliště Slavkov.cz. Aktuálně vstupné děti 50 korun, dospěláci 150, pro děti brouzdaliště, dětský bazén, hřiště a k využití taky dva bary, tak se zastavte. Koupaliště Slavkov u Brna s krokodýlem.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Takto pekne vám hraje Krokodíl. Campetos Hities.
1: Rádio Krokodíl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. Mika Relax. A pak už budeme hrát podle vás.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve scénáři?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska tam bude příjemně letně skoro jasno a celé odpoledne teploty kolem 30 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Frekventovanou Jedovnickou ulici překlene přes 100 metrů dlouhá lávka. Pro stavbu přemostění čtyřproudé silnice na pomezí Líšně a Vinohrad vydali zástupci brněnského magistrátu kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Lávka bude určena pro chodce i cyklisty. Letiště Václava Havla testuje u vybraných gateů jednodušší odbavení při nástupu do letadla. Novinka by mohla celý proces urychlit a zkrátit fronty, které se u gateů často tvoří. Palubní vstupenku by si cestující načetli sami a odpadlo by čekání na pracovníka letiště, který ji kontroluje ručně. Centrální Andy na hranicích Chile a Argentiny zasáhla nejsilnější sněhová bouře za více než 20 let. Na některých místech leží až 5 metrů sněhu. Doprava je ochromená a desítky lidí zůstaly odříznuty od okolního světa. Podobné extrémní projevy počasí podporuje sílící klimatický jev El Niño. Čtyřmi zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Mějte pozor, máme tady dopravní nehodu dvou osobních aut v Brně v ulici Kamenice u Teska, kdyby cokoliv dejte vědět.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: připravení krokodýláci v létě, hity na přání.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Je to tady krokodýláci, hity na přání. Vy už teď můžete volat studio 603 103 103 a my se ptáme, co vám pustíme, co to bude.

0: Make a relax. No a teď evidentně hrajeme někomu do auta. Krokodýl, pěkný den, kdo tam? Halo, koho zdravíme?
1: Ahoj, to je Adam.
0: Ahoj, Adame, tak povídej, kam pak máte namířeno, koho pozdravíme?
1: Ale mamku, tačku, tetu a namířeno máme do kempu do Žďáru.
0: Tak zdravíme. Už vám posíláme na cestu něco z roku 1986 John Farnham. Mějte se krásně, dobře dojte s krokodýlem. Ahoj.
1: Děkujeme, měj se, ahoj.
0: Volejte studio, číslo ke mně je 603 103 103. Já jsem Jirka, ptám se, co vám pustíme. Co to bude Brno, Jižní Moravo i Vysočino? Hejty na přání, právě teď.

0: John Farhan ve Technopřání.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Celá hodinka podle vás, můžete pozdravit, koho jenom budete chtít, no a ty na té Vysočině ještě zůstaneme. Zdravíme do Velkého Meziříčí, tam je Pavel. Pavle, pěkný den.
2: Tady Pavel Jančář z Velkého Meziříčí. Děkuju moc a prvně vašemu rádiu, protože mě umožňujete a všem lidem umožňujete, aby se realizovali, aby poděkovali lidem, protože dneska se děkovat málo neumí, ale já jsem takový byl. Chtěl bych jenom vzpomenout na lidičky, kteří nás měli rádi, takový, jaký jsme. Dneska v 77 letech si to můžu dovolit poděkovat všem za to, že jsou a kteří nás poslouchají samozřejmě prvně. Potom ve Slavkově, ve Velkém Meziříčí a samozřejmě v Sazonině, který včera oslavil s Marcelkou krásnou písničku zahráli a dneska poděkuji Jirkovi za to, že vybrali jednu písničku pro vás všechny.
0: Už to letí.
2: A pozdravuji paní Liškovou a pana Lišku.
0: Už vás zdravíme, hity na přání, Krokodýl.

Právě jsou hity na přání Krokodýl a Večer. Hrajeme podle vás, teď je pozdravíme taky na koupaliště Královo pole, kde ladí třeba Maruška a spol. Taky pro vás něco na sklidnění z Krokodýla Lien Rimes. Tak pěkné dopoledne, Brno, Jižní Morava.

0: Majka z Vyškova mi píše, že ochopává zrovna záhonky na zahrádce, tak i na zahradu vám hrajeme krokodýl hity na přání. Za okamžik vás opět vyzvu, abyste vybírali hity. A nezapomeňte, že naše krokohlídka, letní krokohlídka Rádia Krokodýl, vás v ulicích osvěžuje každý den a chystá se do ulici v pondělí, kdy nás vyhlížete u Jakubského náměstí. Na Jakubáku se budeme těšit.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
4: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Weltmeisau.
4: Více na amethystwelt.at.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Dainty Lorane, Krokodýl. No a teď máme zahrát do chatové oblasti Obřany. Míša poslouchá pro jeho miláčka Honzu. Jen tak na pohodu obídku Miraj, Eva Farná zvedne náladu.
1: Rádia Krokodýl, Eva Farná a Miraj. Vzpomene

0: Takhle vám hraje vaše letní rádio. V překladu všichni chlapci na pláž, vamos la playa, krokodýl. No a teď už zdravíme Toma, který nám volá. Odkud, Tome, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Jiří, volám z Černé hory.
0: Zdravíme do Černé hory, tak komu zahraješ, koho pozdravíš, koho potěšíš?
1: Tak tě pozdravím tebe ve studiu a všechny krokodýláky.
0: Moc děkujeme, že jsi zavolal, zdravíme do Černé hory. A posíláme ti něco letního. Měj se krásně, ahoj. Čau.
1: Díky, Jiří, ahoj.
0: A vy volíte studio 603 103 103, jsme tady pro vás. Jsme vaše letní rádio, co si pustíme? Volejte, vybírejte. Pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo i Vysočino.

0: Léto, prázdniny a k tomu patří ten nejlepší hudební mix.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hity, které vybíráte vy posluchači, teď máme nějakou menší posluchačku z Brna na telefonu. Kdo volá, odkud, ahoj.
2: Ahoj, tady Julinka.
0: Julinko, odkud
2: nám? Turnova.
0: Zdravíme do Turnova, komu zahraješ, koho pozdravíš?
2: Mámku s taťkou.
0: Užívej prázdniny, my ti tam posíláme Veronu. Hej boj, ahoj.

0: Verona Hey Boy.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Léto, pohoda, po koho pak zdravíme dalšího na telefoně Vince. Tohle náš interaktivní pořad Hity na přání. Kdo tam? Krokodýl, halo?
2: Čau, čau, tady Marťas.
0: Nazdar, odkud nám voláš, Marťas?
2: Bílovice nad Svitavou.
0: Výborně, máte tam hezky?
2: Je tady pěkně, zatím není vedro. Zatím no. To jde.
0: Komu zahrajeme, pro koho to bude?
2: Já bych zahrál pro všechny motorkáře, mám tady ještě druhýho.
3: Mm-hmm. Čau.
0: Nazdar. Jak se jmenuje ten druhý motorkář?
3: Peťa.
0: Peťo, taky pro tebe. Hrajeme Linkin Park, užijte si to. Ahoj.
2: Děkujem.
0: 603 103 103 Krokodýl.

0: Linkin Park do Bílovic nad Svitavou. No a kam pak se podíváme dál?
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No a my se jdeme podívat tuším na Vysočinu. Kdo tam? Radio Krokodýl, halo, ahoj.
2: Ahoj, tady Alena z Velkého Meziříčí.
0: Ahoj, a jo, tak co ti pustíme, pro koho, koho pozdravíš?
2: No, pozdravím jeho syna, který mu dneska začíná dovolená. Mm-hmm. Mě asi už je. A nechám mu zahrát písničku Bella Ciao, Bella Ciao.
0: Jdeme si zpívat Bella Ciao, zdravíme Velké Meziříčí, ahoj.
2: Ano, ahoj, děkuju moc.

0: máme pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Blansko, Vejtech, na přání, Vila, čau.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Nezapomeňte, že díky aplikaci Rádia Krokodýl s námi můžete být kdekoliv, kdykoliv na celém světě. Teď zdravíme Ivanku z Chrlic, která si napsala přes naší apku Rádia Krokodýl, no a vzkaz došel taky přes aplikaci. Zdravíme, tak kdo tam?
2: Dobrý den, já bych prosím chtěl pozdravit Černovice oddělení 19. proti alkoholi. Oni mají zrovna generální úklid, tak ať jim to jde, ať pořádně makají, prosím.

0: New Angels, hity na přání.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Další posluchačku máme na telefonu. Kdo volá, odkud? Haló, Rádio Krokodýl.
2: Ahoj, tady Terka a Majda z Vilmoví.
0: Ahoj, holky, jak si užíváte léto?
2: Ale jo, výlety nějaký u dědy, nějaký tábory.
0: No a k tomu si pustíme Divokého Billa, pro koho to bude?
2: Bude to takový sváteční přání, protože úterý měla Magdalena svátek, takže Majdě, dcerce. A potom měl ve čtvrtek měl Libor, takže dědovi do Ochoze u Brna. A dneska má Kubíček, synátor, který právě jezdí na poli se manželem a balíkujou, dělají balíky s plány na zimu.
0: Tak ať se jim dobře balíkuje, ať to zvládnou, ať jsou nejdřív doma. Už vám tam hrajeme. Ahoj, čau.
2: Díky, ahoj.

vašem letním rádio. Divoký byl Vstávej, do Jilmový. No a teď pozdravíme taky do Pustiměře. Dáša by chtěla zahrát, takže zdravíme vás všechny, co si užíváte léto s vaším rádiem. Chystáme taky čerstvé zprávy, tak si nechte chutnat. Naše hudební vejíčko, třeba i k obědu, vrýží se pravé poledne. Krokodýl.

0: Takhle vám Rek roku díl. 12. hodina se přibližujem, taky se dozvíme, co je nového s Petrou.
1: Přeji hezký den, na Znojemsku se ztratilo v lese 5 dětí z tábora, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. hodině Bruno Mars. Michael Jackson. A nebo Xen Lakes.
3: Já vím, ale nejde.
0: Těsně před 12.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
2: Fandíme s vámi.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska příjemně, skoro jasno, špolu jasno, teploty kolem 28 stupňů, zítra plus 29.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém dnes brněnská zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. Na očekávanou vysokou návštěvnost se připravuje také městská policie. V okolí stadionu se bude pohybovat asi 70 strážníků.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: 5 dětí se na Znojemsku ztratilo v lese, když při návratu od rybníka na letní tábor nedokázali najít cestu zpět. Zavolali proto na tísňovou linku, kde jim operátor poradil, jak v telefonu zapnout sdílení polohy přes GPS. Policisté díky tomu skupinu během několika minut našli. Všechny děti byly v pořádku. Německo zažívá jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a na klíčových silnicích. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu a má první medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se tak po čtvrtečním triumfu kajakáři Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete v Brně v ulici Kamenice, u Teska se bourá, dejte pozor. No a pozor taky na osobní auto s defektem, nebezpečně odstavené na dálnici D1 směr Praha 169,5 km.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Užíváte si léto ve znamení za zpátky tropických teplot tady v Brně na Jižní Moravě. Dneska 29, zítra až tropických 30 stupňů. My budeme hrát i na koupaliště, teď zdravíme na oblíbený Biotop Brno-Jih.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, co pak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Teď už jdeme za našimi zlatíčky. Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč lidé žvíkají žvíkačky.
2: Třeba po obědě, aby si mohli pročistit pusy.
3: Palivý žvíkačky by vypalily ty bacily.
4: Že lidi to žvíkají, protože jim to chutná.
5: A některé žvíkačky jsou takový zdravý. To je tam takový zub na obale a kolem něho nějaký kroužek.
6: Protože jim se třeba líbí jako jezení jídla a ty žvíkačky vypadají jako, že by snědl, co jedla.
1: Proč lidé žvíkají žvíkačky? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: 12 hodin 20 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Radio Krokodýl.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Já se jmenuji Ivo Pokorný, jsem ředitelem na základní škole Jana Babáka a omezení telefonu máme druhým rokem. Žáci nepoužívají telefon, jedině během výuky, ale pokud učitel svolí a třeba využívá nějakou aplikaci k výuce, tak ten telefon mohou použít. Jinak ve škole se telefon nepoužívá.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už pozdrav do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Prázdniny už jsou skoro v půlce a tak je nejvyšší čas vyrazit za námi do brněnské zoo. Roste nám tu spousta mláďat a je velká radost je pozorovat. Speciálně nalákám na manuly, korzaky, soby polární, kapibary, jelena milu, pekary, ale máme i nové obyvatele. Ze safari parku ve dvoře Králové k nám minulý týden přicestovali dvě samice skotů Zebu. Zebu patří mezi velmi zajímavé zástupce skotů, které na první pohled poznáte podle charakteristického hrbu na hřbetě. Ten tvoří tuková zásoba, která zvířatům pomáhá zvládat náročné podmínky prostě. Tradičně ale nesmím opomenout našich pět legních medvědic, které se těší na vaši návštěvu. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Denně jezdí zoovláček a otevřen je pro vás denně i sezónní vstup. Moc se na vás těšíme na vaši návštěvu na Mníší hoře. Jsme Zoo Brno, jména Smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady Kroku dílo, tady vaše rádio. Teď už taky čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne. Znojmo chce snížit populaci holubů pomocí holubníku. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýčky. Máme nejen okurky nakládačky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. hodině hit za hitem. Clean Bandit Rockabye. Catherine and Waves. A bude i partička Jelen. Tak to vám bude hrát Krokodýl po jedné hodině odpolední.
4: Líšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artist Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě příjemně. Polojasná obloha, teploty budou až kolem 30 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji, včetně brněnské přehrady, mají vodu vhodnou ke koupání. Horší kvalitu mají podle měření z minulého týdne laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Znojmo chce snížit populaci holubů pomocí holubníku a speciálního krmiva, které omezí jejich rozmnožování. Ptačí trus totiž škodí tamním památkám a trápí majitele domů. Zároveň vedení města apeluje na obyvatele, aby holuby nepřikrmovali. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na problém u jedné šarže léku Liptajo, který se používá při léčbě rakoviny. Přípravek výrobce stahuje kvůli riziku nesterility. Podrobnosti pacienti najdou na webu Ústavu pro kontrolu léčiv. Karety obecné tento týden pokousaly v chorvatské kaštele ve splitsko-dalmatské župě 3 lidi. Jednou z obětí želvího kousnutí bylo 13-leté dítě. Chorvačtí záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře. Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Filadelfii. 41-letého basketbalistu čeká 24. sezóna v soutěži, tím si vylepší vlastní rekord.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Komplikace teď aktuálně kolem hlavního nádraží, kolem Grandu, tady máme dopravní omezení, tak počítejte s menší kolonou, jinak byste měli projet bez větších komplikací. Kdyby cokoliv, tak dejte vědět. Na linku řidičů, tady je číslo.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Jirka s vámi, no a taky je parádní léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A když jsme u toho léta, tak pohled taky na koupaliště Královo pole, kde se poslouchá Krokodýl. I tam zdravíme všechny návštěvníky. Díky, že posloucháte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

0: Gustavu Lima.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i to zjišťujeme pravidelně. Teď už je na telefonu mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Pěkný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci v tomto týdnu dopadli dva mladíky, kteří jsou podezřeli z vloupání do automatu s konopnými výrobky. Snažili se z něj zboží vytáhnout výdejním okénkem. Společně s nimi byla i celostátně hledaná dívka, která se pokusila o útěk. Všichni tři skončili v rukou státních policistů. Strážníci našli i silně opilého muže, který si prý vybíjel vztek na přenosném označníku zastávky. Nejprve do něj bouchal, po chvíli ho svalil na zem a urputně po něm skákal. Muž byl silně opilý a hlídce vysvětloval, že je dosti slušně řečeno rozhněvaný. Nevěděl ale proč. Teď je podezřelý z majetkového přestupku. Ve čtvrtek pomohla hlídka městské policie malé dívce, která na rozdíl od svého staršího bratra nestihla nastoupit do autobusu. Uplakané holčičky si všiml projíždějící řidič. Společně s ním se jí strážníkům podařilo uklidnit, získat informace, kde bydlí a doprovodit jí v pořádku domů. To byl jen stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
1: Děkujeme, Markéta Skřivánková, městská policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmeisau.
5: Více na amethystwelt.at.
0: Radio Krokodýl. Jirka Wiener. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude. Váš Volek.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
8: Hůru Brno!
9: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte.

0: Už od 17 hodin do předzápasové fanzóny dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
1: Fandíme s vámi.
2: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Romana Lojdová, jsem ředitelkou školy ve Znojmě, základní škola mládeže. Omezené mobily ve škole máme třetím rokem.

0: komunikace mezi žáky navzájem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: No jasně, k létu patří taky letní grilovačky, tak možná chystáte se na nějaký ten nákup. A co dělat pro to, aby se nám jídlo úplně neskazilo? Jaké jsou doporučení, tak o tom už krajská veterinární správa a Markéta Vajglová. Přejeme pěkný den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl. Zatímco my si můžeme užívat sluníčko, maso, sýry, jogurty mají úplně jiný plán. Chtějí co nejrychleji zpátky do chladu, ze kterého jsme je vybrali v obchodě. Čím rychleji přesun proběhne, tím je nebezpečí nežádoucích změn z potravin menší. Závažnou změnou vlivem vysokých teplot je zrychlený růst bakterií a s ním spojené riziko otravy z jídla. Prudké střídání teplot u čerstvých potravin může způsobit také rychlejší kažení a zkrácení jejich údržnosti. Zkrátka přerušený chladírenský řetězec může znamenat, že z nákupu kvalitních potravin se stane nechtěná loterie. A té se účastnit nechcete. A proto, aby rozmezí 2 až 8 stupňů Celsia u správně chlazených potravin bylo zachováno, máme pro vás pár doporučení. Vybavte se na takový nákup termotašku, případně chladícím boxem. Chlazené potraviny vkládejte do košíku jako poslední a do termotašky jako první. Po nákupu směřujte přímo do bezpečí vaší domácnosti a uložte potraviny do chladu ledničky co nejdříve, ideálně do 30 minut. Vaše potraviny i vaše zažívání vám za takto provedený nákup poděkují. Za krajskou veterinární zprávu pro Jihomoravský kraj Markéta Vajglová.
1: Moc děkujeme, tipy pro vás.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Nelly Dilema, chvíli před 14. hodinou s vámi Janče Houbová, no a připravené aktuální zprávy s Peťou, o čem pak budou.
1: Hezké odpoledne, v pondělí začne oprava povrchu ulice Branka, i o tom za chvilku.
0: A teď už taky pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedie Rebelky nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 14. hodině High Hopes.

0: tomu taky Madonna. A z českých hitů Kabáti a pohoda.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A předpověď na dnešní den je velmi stručná. Podle meteorologů má být přes den slunečno s letními teplotami. A je to tak, Brno hlásí 28 stupňů, Hodonín a Vyškov 26, Blansko 27 a nejtepleji je aktuálně ve Znojmě a Břeclavi, kde měříme 29 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V pondělí začne oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede k Měničskou, Veslařskou a hlavní ulicí. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Měničské. Základní školy s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků budou moci od září čerpat víc peněz na jejich podporu. Ministerstvo školství pro děti, kterým rodinné prostředí neposkytuje dostatečnou podporu při vzdělávání a začlenění do společnosti, do konce kalendářního roku uvolní 222 milionů korun. Archeologové v Pompejích odhalili částečně zrekonstruovanou stropní klenbu s freskami, na kterých jsou vyobrazeny detailní scény z řecké mytologie. Archeologický park k rekonstrukci použil inovativní metodu. Strop podle odhadů pocházel z banketového sálu v horním patře domu, ke kterému patřila i pekárna. Většina nových pravidel uplatněných na uplynulé mistrovství světa ve fotbalu se už od začátku nové sezóny promítne i do české ligy. Videorozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu nebo při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Blanensku v Boskovicích křižovatce ulic Mánesova a Janáčkova se srazily dvě osobní auta, tak tudy projíždíte s opatrností. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné sobotní odpoledne s datem 25. července, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Jakub Takubíkové. Všechno nejlepší a nejkrásnější, nezapomeňte jim popřát, přátelé. No a za malou chvíli už pro vás budu mít tip, kam můžete vyrazit. No a po 14. také tip, kde se můžete vykoupat, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Zkusím žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Daniel Cestovatel.
1: Kabáti a pohoda, teď už taky samozřejmě vyrážíme na oblíbenou rubriku Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. No a dnes se společně vydáme na zříceninu s názvem Zubštejn. Patří mezi nejrozsáhlejší dochované zříceniny u nás. Hrad v gotickém slohu nedaleko Bystřice nad Pernštejnem založili páni z Pernštejna už ke konci první třetiny 14. století a původně střežil řeku Svratku. Od 16. století je pustý, dodnes je však možné obdivovat torzo paláce se čtyřmi klenutými místnostmi nebo část masivní vstupní věže, kde kdysi fungoval padací most. Vstup pro veřejnost je celoročně volný a zdarma, což je skvělá zpráva. No a tato zřícenina má samozřejmě i svou pověst. Podle ní se krásná dcera hradního pána Blaženka zamilovala do mladého z Braslava a slíbili si věčnou lásku. Když však odešla žít na panský dvůr, okouzlili jiný muž. Zlomený z Braslav ji za radu proklel, no a nový nápadník Blaženku brzy opustil a ona nakonec zemřela na hradě osamocená. Její duch prý na Zubštejně straší dodnes a když si milenci v okolí slibují věrnost, zříceninou zní její výsměšný smích a když se navzájem zradí, ozývá se strosek děsivé kvílení. Takže ideální tip na rande, zřícenina hradu Zubštejn.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
6: A co bude ve stejné název?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
7: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na ty dny.
1: Mirai Drahokam, 14 hodin 30 minut a za malou chvíli Madonna nebo Panic at the Disco, High Hopes. Ovšem teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
2: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
3: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
3: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
2: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Krokodýláci, a protože teploty na víkend jsou objednány fantastické, tak pro vás máme tip na parádní osvěžení jen kousek od Brna. Vydat se můžete na koupaliště Zbíšov s 5 venkovními bazény super čistou vodou a dominantou koupaliště 80 metrů dlouhým tobogánem. Areál nabízí mnoho možností sportovního využití, o něco dobrého do žaludku se stará kantýna s širokým výběrem občerstvení a celý areál koupaliště má bezbariérový přístup nejen pro handicapované návštěvníky, ale i pro maminky z kočárky. Šatny a dostatek toalet, to je samozřejmost, no a v areálu je k dispozici i Wi-Fi, takže se běžte parádně vypnout na koupaliště Zbíšov. Vyrazit můžete také na koupaliště do Slavkova, které nabízí rodinné vyžití. K dispozici je 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek mohou návštěvníci využít taky 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, plážový tenis, anebo si mohou zahrát spoustu dalších parádních sportů. K dispozici je také půjčovna lehátek, slunečníku a občas. Vstup za dospěláka je 150 korun, dítě 50 korun, tak si běžte parádně zařádit na koupaliště Slavkov.
0: Radio Krokodýl.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Alicia Dixon na chvíli před 15. hodinou, Janča Houbová s vámi. No a teď už taky aktuální zprávy má pro vás Peťa Papančevová, o čem pak budou.
1: Hezké odpoledne, letiště Václava Havla testuje u vybraných gateů jednodušší odbavení při nástupu do letadla, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 15. hodině Pink So What. ACDC Highway to Hell. A z českých hitů divokej byl Plakala.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Aktuálně krásné letní teploty, slunečno, jasno, nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. A teploty Brno 28 stupňů, Hodonín a Vyškov 26, Blansko 27 a aktuálně nejtepleji je ve Znojmě a Břeclavi 29 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Frekventovanou Jedovnickou ulici překlene přes 100 metrů dlouhá lávka. Pro stavbu přemostění čtyřproudé silnice na pomezí Líšně a Vinohrad vydali zástupci brněnského magistrátu kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Lávka bude určena pro chodce i cyklisty. Letiště Václava Havla testuje u vybraných gateů jednodušší odbavení při nástupu do letadla. Novinka by mohla celý proces urychlit a zkrátit fronty, které se u gateů často tvoří. Palubní vstupenku by si cestující načetli sami a odpadlo by čekání na pracovníka letiště, který ji kontroluje ručně. Centrální Andy na hranicích Chile a Argentiny zasáhla nejsilnější sněhová bouře za více než 20 let. Na některých místech leží až 5 metrů sněhu. Doprava je ochromená a desítky lidí zůstaly odříznuty od okolního světa. Podobné extrémní projevy počasí podporuje sílící klimatický jev El Niño. Čtyřmi zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 118. kilometr ve směru na Prahu. Tady blokuje levý jízdní pruh, nehoda 3 osobních aut. Doprava zde zpomaluje, tak s tím počítejte. Na Blanensku v Boskovicích, křižovatce ulic Mánesova a Janáčková, tak tady se srazily 2 osobní auta. Projíždějte s opatrností. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné letní sobotní odpoledne, ladíte Krokodýla, Janče Houbová s vámi. No a za malou chvíli už se můžete těšit na lekci brněnského hantecu a společně s ní na Žanka Hlaváčka. Žany, vítej.
1: Starý jak svíňa z Kroxny. Gomite, kdo to je hluchý borec?
0: Tak to se rozvíme za malou chvíli, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Gryvyn Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Sobotu odpoledne samozřejmě nezahálíme a jdeme rovnou procvičit brněnské Hantec. Připraven Honza Ženek Hlaváček.
2: Zdar jak svíňa skoro ksní. Gomite, kdo to je hluchý borec?
1: Tak to jsem zvědavá, co vy na to.
3: To se říká o klukovi?
4: Jaký borec asi, ne?
5: Nějaký machřík?
6: To mě jenom připomíná ten konektor, no.
3: Super našlapanej borec.
6: Joint.
1: No nějaký borec to asi bude, co Žanku? Jak to je?
2: Hluchý borec je nevýrazný chlapík. Tuhle tu frázi a spoustu jiných můžete už teď najít v mý nový knížce, která se mně zdar jak svině. Tak si usežeňte a mějte betelný den.
1: Tolik Ženek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
7: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
8: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
9: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
8: Amethyst Welt Maisau.
9: Více na amethystwelt.at.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Divoký byl plakala, no a jste s krokodýlem, mobily do tašky a pozornost do lavice po prázdninách. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti při výuce více soustředili a méně času trávili na telefonu. No a jaké jsou první zkušenosti?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Petr Novák, ředitel základní školy Kamínky. Zákaz mobilních telefonů mám to už před 2 roky a je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v té své praxi udělal, protože nám absolutně odpadly jakékoliv starosti s šikanou formou natáčení učitelů, natáčení žáků mezi sebou, fotcení a tak dále. A rozhodně to bylo teda rozhodnutí, které přineslo větší klid a určitě se nám velice osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady Krokodýláci soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun a ve které aktuálně soutěžíme o částku 111 850 korun. No a tato částka může být vaše, pokud uhodnete tento zvuk. Svoje tipy mi můžete volat právě teď do studia, číslo je 603 103 103.
0: Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: ACDC a pekelná jízda, teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku krokodýla 111 850 korun, no a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající. A kdo pak to je?
2: Markéta ze Štěpánovic volám.
1: Zdravím do Štěpánovic, připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk. A co by to za skoro 112 tisíc korun, Marky, podle vás mohlo být?
2: No, myslím si, jestli to není zvuk statické elektřiny, třeba při sundávání svetru, takový to zapraskání.
1: Mm-hmm. Typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je správný, tak pojďme na to. Tak je milý to, bohužel. Říká, že správný typ to není.
2: Hezký den.
1: Vám taky, mějte se. Naschranou. Krokodýláce, vy nezoufejte, protože to znamená, že navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
5: Vlíšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, Artis Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
6: SK Artis Brno.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Ancient Culture Magic chvíli před 16. hodinou. Krásné odpoledne vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Hubová a taky Peťa Papančevová, která má aktuální zprávy. O čem budou?
1: Přeji hezký den. Na Znojemsku se ztratilo v lese 5 dětí z tábora, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýčky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme z krokodýlí hitu po 16. hodině? Kesha Timba. Kid Rock a All Summer Long. Taková pohodička na sobotní odpoledne, no a ze slovenských hitů Kristýna Hore Hroně. Najkrajší stromy jsou na Hore
3: Hroní. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jdeme se také podívat na počasí. Jasno, slunečno a letní teploty. Brno 28 hodin, Vyškov a Blansko 27 stupňů, nejtepleji stále ve Znojmě a Břeclavi 29 stupňů Celsia. Noc pak bude jasná s teplotami okolo 16. No a pokud se ptáte, jak bude v neděli, tak podle meteorologů očekáváme oblačno až polojasno, no a denní maxima 28 až 31 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém dnes brněnská zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. Na očekávanou vysokou návštěvnost se připravuje také městská policie. V okolí stadionu se bude pohybovat asi 70 strážníků.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: 5 dětí se na Znojemsku ztratilo v lese, když při návratu od rybníka na letní tábor nedokázali najít cestu zpět. Zavolali proto na tísňovou linku, kde jim operátor poradil, jak v telefonu zapnout sdílení polohy přes GPS. Policisté díky tomu skupinu během několika minut našli. Všechny děti byly v pořádku. Německo zažívá jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a na klíčových silnicích. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu a má první medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se tak po čtvrtečním triumfu kajakáři Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Černovické ulici před nájezdem do Hájecké směrem na Horní Heršpice se srazily dva osobáky, kolona se ovšem zatím netvoří. V Brně v Rakovecké ulici u křižovatky s Páteřní se srazilo osobní auto s motorkářem, doprava zde zpomaluje. Další nepříjemnost D1 214. kilometr ve směru od Vyškova na Brno, tady havarovalo osobní auto, kolona má 3 kilometry. No a D1 mezi 118. kilometrem a 122. směrem na Brno, tady probíhá údržba vozovky v levém jízdním pruhu, tak jenom na to myslete. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásné sobotní odpoledne, to vám od mikrofonu Krokodýla přeje Jenča Houbová. No a na co se můžete těšit, už za malou chvíli pro vás budu mít tip, kde se můžete parádně vykoupat zadarmo. No a k tomu se také podíváme, co je nového v Brně, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Face.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Kid Rock, All Summer Long. No a teď už se jdeme také podívat, kde si můžete parádně zaplavat zadarmo. Je tady rubrika Krokodýl cestovatel, tak pojďme na to. Osvěžit se zadarmo můžete vyrazit do 30 km dlouhé jihomoravské nádrže, která se nachází v překrásném údolí pod hrdým barokním zámkem Vranov nad Dyjí. Poskytuje výborné podmínky pro koupání a vodní sporty. Kvalita vody ve Vranovské přehradě patří k těm nejlepším v České republice. Tato přehrada byla vybudována v letech 1930 až 1933 a bývá často nazývána Moravský Jadran. Díky příjemné teplotě a dobré kvalitě vody je zde možné koupání od začátku června až do poloviny září. No a jsou tady písčité pláže s pozvolným přechodem do vody, které jsou vhodné i pro méně zkušené plavce, třeba pro děti. Na Vranovské přehradě naleznete i půjčovnu lodiček, vodních šlapadel a dalších sportovních potřeb a taky řadu sezónních ubytovacích a stravovacích zařízení. Výborné podmínky jsou tady taky pro milovníky jachtingu či windsurfingu. Milovníci turistiky a cykloturistiky mohou využít značených tras Národním parkem Podyjí, který se rozkládá až na rakouské území, no a k návštěvě lákají mimo jiné i blízké hrady Vranov nebo Bítov, takže pokud byste třeba hledali tip na zítra, kde se parádně osvěžit, tak můžete vyrazit na Moravský Jadran, a.k.a. na Vranovskou přehradu.
0: Rádio Krokodýl.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kristýna Horehronie za malou chvíli, Tayo Cruz a nebo taky Top Loader. A teď už se pojďme podívat, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, a představte si, Brno má čtvrtý poeziomat. Tentokrát trubka podobná periskopu vyrostla na Kraví hoře. Zájemci si mohou poslechnout třeba texty Oldřicha Mikuláška, Františka Halase, Ivana Blatného, Franty Kocourka anebo nedávno zesnulé brněnské historičky Mileny Flodrové. Poezii svým hlasem a přednesem načetli třeba Milan Uhde, Miloš Štědroň nebo Honza Kolařík a kromě výše zmíněného si z poeziomatu můžete poslechnout také zvuky vesmíru. No aby ne, když to stojí hned vedle hvězdárny na Kraví hoře. Magnetické a rádiové vlny jsou převedené do zvukové podoby. Tak pokud budete mít třeba cestu okolo Kraváku, tak se běžte podívat a něco si poslechnout z nového už čtvrtého poeziomatu v Brně.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Slovenská kapela Tým Krátké lásky. Za malou chvíli tady máme 17. hodinu a to znamená, že je připravena Peťa s aktuálními zprávami, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, Znojmo chce snížit populaci holubů pomocí holubníku, i o tom už za chvilku.
0: A teď už mám pro vás také pozvánku do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedie Rebelky nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 17. hodině anglická zpěvačka Sophie Beckstrom. Devadesátky a Jimmy Jameson. A z českých hitů Činasky.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jdeme se podívat i na počasí, které je stále krásné, letní, jasno, slunečno, teploty okolo 27 stupňů Celsia, nejen v Brně, ale na celé Jižní Moravě. Noc bude jasná s teplotami okolo 16. No a v neděli podle meteorologů očekáváme oblačno až polojasno. Odpoledne, večer a v noci se pak mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřky. Denní maxima v neděli v Brně a na Jižní Moravě 28 až 31 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji, včetně brněnské přehrady, mají vodu vhodnou ke koupání. Horší kvalitu mají podle měření z minulého týdne laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Znojmo chce snížit populaci holubů pomocí holubníku a speciálního krmiva, které omezí jejich rozmnožování. Ptačí trus totiž škodí tamním památkám a trápí majitele domů. Zároveň vedení města apeluje na obyvatele, aby holuby nepřikrmovali. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na problém u jedné šarže léku Liptajo, který se používá při léčbě rakoviny. Přípravek výrobce stahuje kvůli riziku nesterility. Podrobnosti pacienti najdou na webu Ústavu pro kontrolu léčiv. Karety obecné tento týden pokousaly v chorvatské Kaštele ve splitsko-dalmatské Župě 3 lidi. Jednou z obětí želvýho kousnutí bylo 13-leté dítě. Chorvačtí záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře. Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Filadelfii. 41-letého basketbalistu čeká 24. sezóna v soutěži, tím si vylepší vlastní rekord.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1, 183. kilometr ve směru na Brno, tady blokuje levý jízdní pruh, nehoda 3 osobáků, kolona má 5 kilometrů. D1, 214. kilometr ve směru od Vyškova na Brno, tady havarovalo osobní auto a kolona má 3 kilometry. Tak s tím počítejte, z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme tady 17. hodinu, ladíte krokodýla v sobotu 25. července, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Jakub, tak jim nezapomeňte popřát. Jinak za malou chvíli už můj kolega Jirka Wiener, no a já se těším zítra v 7 hodin ráno naslyšenou.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Pojď sem.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probíl a Kalův Frk.
3: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádia Krokodýl.
1: Dneska jsme ve školce v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč ženy drží diety, proč?
2: Aby byly hubený a nebyly tlustý.
3: Aby nebyly tlustý a aby rečka nebo bunda nečouhala.
4: Oni hubnou, protože nic nejí.
5: Třeba, aby nebyly tlustý jak balón.
6: Když jsou tlustí, tak chodí na cvičení a když cvičí, tak to zhubne, to břicho.
7: Protože jí jenom polívku, proto hubnou.
1: Proto drží ženy dietu, na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2, sandy.store.cz.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během...

0: dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
1: Amethyst Welt Maisau.
0: Více na amethystwelt.at.
2: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: kroku díl, vaše rádio, za okamžik se podíváme taky do brněnské zoologické zahrady. Krásné léto na celé Brno, celou Jižní Moravu vám přeje Jirka.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zdeněk Šlapal, jsem ředitelem základní školy Morávkova ve Výškově. Ohledně mobilních telefonů, ty máme ve škole zákaz používat z důvodu toho, že žáci více spolu mluví, mají možnost se připravit na hodinu a nejsou závislí tedy po tu dobu dopoledne na těch sociálních sítích.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Lukomí. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už pozdrav do zoo Brno, Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Prázdniny už jsou skoro v půlce a tak je nejvyšší čas vyrazit za námi do brněnské zoo. Roste nám tu spousta mláďat a je velká radost je pozorovat. Speciálně nalákám na manuly, korzaky, soby polární, kapibary, jelena milu, pekary, ale máme i nové obyvatele. Ze safari parku ve dvoře Králové k nám minulý týden přicestovali dvě samice z kotu Zebu. Zebu patří mezi velmi zajímavé zástupce z kotu, které na první pohled poznáte podle charakteristického hrtu na hřbetě. Ten tvoří tuková zásoba, která zvířatům pomáhá zvládat náročné podmínky prostřed. Tradičně ale nesmím opomenout našich pět legních medvědic, které se těší na vaši návštěvu. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Denně jezdí zoovláček a otevřený pro vás denně i sezónní vstup. Moc se na vás těšíme na vaši návštěvu na Mnější hoře. Jsme Zoo Brno, jména Smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
1: A co bude ve stejné názvu?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
6: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
7: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
8: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
7: Fandíme s vámi.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: kluk. Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
1: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na Jižní Moravě příjemně. Polojasná obloha, teploty budou až kolem 30 stupňů Celsia. Hit

0: posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl.
1: Parádní podvečer Krokodýláci, doufám, že jste připraveni. Já jsem Jirka Wiener a provedu vám s tím nejlepším, tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz. Právě teď začíná hitparáda TOP 50, tedy hity, kterými žijete právě teď v Brně, ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě, v Třebíči nebo taky v Lansku.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na Krokodýlo Miley Cyrus posloucháte Krokodýla. Tohle byla písnička od Marketky, která poslouchá ve Vyškově na 120.6 FM. Díky, že jste s námi. Od nás pro vás v hitparádě Sebastian.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

Rádio Krokodýl. Hit číslo 47.

0: tohle je pohodový Alex Warren, který vybírá posluchač Martin, který poslouchá v Blansku jako taxikář. Takže pozdrav pro všechny taxikáře a posíláme DJ Cyrila.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Na kroku dílo parání DJ Cyril, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Vínar, přeju vám parádní večer, ať už děláte cokoliv, možná máte nějaké opékání buřtíku, my vám k tomu hrajeme, podobně to má i posluchače v Hodoníně, Mirek, kterého zdravíme, díky, že jste s námi.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 45.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.

0: Bruno Mars, Krokodýl, hitparáda Top 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer. No a teď zahrajeme taky pro všechny taxikáře, kteří jezdí po Brně a po Jižní Moravě, speciálně pro Pepu, díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 44.

0: Na Krokodilu Ava Max posloucháte Krokodíla, hitparádu TOP 50. Hlasujete nám na www.krokodil.cz v sekci hitparáda. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme.
1: Rádio Krokodíl, hit číslo 43.

0: Krokodýl, hitparáda, tohle byla Leonie, posloucháte hitparádu Top 50. Přeju vám pěkné odpoledne, pro někoho už podvečer, nechte si chutnat naše hudební meníčko. Pozdravíme taky na koupaliště Biotop Brno-Jih, díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 41.

0: K roku díl ty největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďárna, Sázavou, Svitavy nebo Blansko. Díky, že jste s námi. Před námi Lola Young a písnička Messi. Tak si nechte chutnat naše hudební meníčko Krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.

0: Jste s Krokodýlem, tohle byl Benson Boone, posloucháte Krokodýla, vaše rádio, hit parádu TOP 50. Léto, které si užíváte plnými doušky, možná někde na chatičce, my zdravíme na Tišnovsko, kde nás poslouchá Veronika, i pro Verunku Lady Gaga na Krokodýlo.
1: Hit paráda rádia Krokodýl. Místo

0: Jste z kroku, dělám tady paráda TOP 50, já jsem Jirka Vínár, přeju vám parádní podvečer. Zdravíme i do Znojma Marka, kde nás posloucháte na 95,2 FM. Díky, že jste s námi, posílám Billie Eilish.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 32.

0: Tohle je na Krokodýl Marek Ztracený, zastav mě. Krokodýláci, tak doufám, že jste si užili Marka Ztraceného, který vždycky zvedne náladu. Před námi je tak trošku, řekl bych, hodně zpěvná písnička Milky David Guetta. Tak si nechte chutnat naše hudební meníčko Krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 30.

Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J-Hard. Pride.

0: Tady je kroku dílo toho hitparáda Top 50, já jsem Jirka Vínár, přeju vám parádní večer, no a posíláme Davida Guettu, Alphaville, Ava Max, Forever Young, jdeme zazpomínat.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 27.

0: Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio, tohle byl David Guetta, Iva Max a taky Alphaville. Krokodýl, hitparáda top 50, no a teď už jdeme hrát česky. Před námi Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh.
1: Hitparáda rádia Krokodýl. Krokodýlíš

0: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku.

0: Tady je Kroku dílo, tady je vaše rádio. Před námi novinkový Ed Sheeran. Vzniklo zajímavé spojení s DJem Martinem Garrixem, takže producentem. Co vzniklo? No, tohle je novinková záležitost, pro kterou můžete hlasovat na www.krokudíl.cz v sekci Hit Paráda. Pojďte do toho. Kroku dílo právě teď.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: na kroku dílo Pink Runway. Posloucháte Hit Parádu Top 50. No a teď pozdravíme také Dominika, který nás poslouchá v Třebíči na 101,7 FM. Díky, že jste s námi.
1: Místo 22.

0: www.kroku.cz Sexhit Paráda. Tam losujete pro jednotlivé hity. Teď místo 21. Nova Amy McDonald.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 21.

0: Na kroku dílo z Brusunova Amy McDonald. Posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínar. No a tohle Bibi Rexa, Faithless. Nechte si chutnat naše hudební meníčko Krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19. Novinka Rádia Krokodýl.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: V Líšni zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
2: SK Artist Brno.
3: Rádio Krokodýl, hit číslo 18.

0: Ty největší hity pro Brno a Jižní Moravu, na Krokodýlo Lady Gaga, Bruno Mars. No a před námi taky brněnský interpret. Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským interpretům. Jirka a Jen tak Band.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 17.

0: Posloucháte Kroku, dělá tohle hitparáda TOP 50. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. Teď pozdravíme taky přímo do světa, kde nás poslouchá Maruška na 96,3 FM. Díky, že jste s námi.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Na krokodýlo Miraj, no a my pozdravíme taky Dobřeclavy, kde nás posloucháte na 99,1 FM. Poslouchá tam taky posluchačka Peťulka, která by si přála espresso. Tedy písničku espresso, máme ji tady.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: espresso na krokodýl, tak co si dáte? Cappuccino? Nebo lungo? Případně latte? No. Krokodýl hit paráda top 50, teď David Guetta a Jennifer Lopez.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

0: Jste s krokodýlem tady vaše rádio, Poetika Půlnoc, no a teď už 11 největších hitů tohoto týdne, Huntrix Golden.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: Na kroku dělo Huntrix Golden, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Vínar, no a teď je 10 největších hitů tohoto týdne. Tohle jsou největší hity pro Brno, Vyškov, Hronína, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: Kroku dílej David Guetta a tedy svým zprávě teď. Je teď místo deváté, Ray, nechte si chutnat hudební meníčko Krokodíla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Deváté.

0: Tak to vám hraje krokodýl třeba i na cestu z výletu z Pálavy, tak jak nám píše posluchačka Monča, takže pokud jste na Pálavě nebo jedete do Brna z Pálavy, my vám posíláme další hity krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 8.

0: roku dílit paráda top 50, teď jsme si zaspívali takové to apaté. Bruno Mars, Rose, Krokodýl, hitparáda, teď Naked.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, hit číslo 6.

0: Na Krokodilu absolutně pohodový, tady svým. Posloucháte hitparádu Top 50. Já jsem Jirka Vínár, teď Miraj a Eva Farná.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomenu.

0: Vzpomínáte si, krokodýláci? Tenhle hit se jmenuje Vzpomeneš si. Eva Farná, Miraj. Posloucháte hitparádu TOP 50, no a pozor, dneska to vypadá na novou jedničku pro Brno a Jižní Moravu, protože minulá je až třetí, ale Farben, Baby Goodbye.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo

0: Krištof a Dominika Aládžia. Posloucháte Krokodýla hitparádu TOP 50. Máme nové číslo 1. Krokodýláci, je to tady? Tak, jak jste hlasovali na www.krokodýl.cz, sekce hitparáda. Taylor Swift, právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number 1. Místo první.

0: party v obýváku.
1: Jste připraveni po hit parádě krokodiláci, ten nejlepší hudební mix, ano, ty největší megahity všech dob, doufám, že jste připraveni, protože právě teď začínáme s Village People.

0: hity v obýváku.
1: A ty největší mega hity všech dob. Já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer na celé Brno, celou Jižní Moravu. Jak mi tady píše posluchačka Věruška, která nás poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM, tak její party hit je Dua Lipa, Calvin Harris, One Kiss. Dáme si ho právě teď na krokodýlo.

0: Radio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A ty největší megahity všech dob až do půlnoci vám je servíruji. Já jsem Jirka Wiener a o ten další si můžete napsat na program @krokodil.cz. Co je váš party hit? Jak mi tady píše posluchač Vítě, který poslouchá v Řečkovicích, tak jeho party hit je český. Od Činasky víno, který mu zvedne vždycky náladu. I takhle při sobotě.

0: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Welt Maisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
4: O který si můžete napsat na program @krokodil.cz. Píše mi taky posluchačka Pavlína, která poslouchá v Líšni, že by ráda Loreen Euphoria. Tohle je přesně písnička, která jí zvedne z křesílka a máme jí poslat pro jejího miláčka Peťu. Tak jo, máte ho tady.
0: Rádio Krokodil. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Ano, ty největší megahity všech dob, navíc letní megahity, o které se píšete vy, posluchači Krokodýla. Irče nám píše, poslouchá ve Velkém Meziříčí. Chtěla by Real to Real. Ano, tohle písnička, kterou má spjatou s devadesátkami a která ji zvedne náladu na Krokodýlu právě teď. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Party v obýváku.
1: Parádní večer, krokodýláci. Ano, tohle je vaše rádio, tohle je krokodýla, ty největší party hity všech dob, o které si píšete vy. Vy skládáte playlist krokodýla. Ať už posloucháte v Brně, ve Vyškově, v Horodíně, v Břeclavi, ve Znojmě, anebo taky v Lansku. Má zaznít Michael Jackson, jak mi píše posluchač Pepa, tak toho zdravíme. No a máme pozdravit taky Petra, který poslouchá přímo v Horodíně. I pro vás třeba Beyoncé Crazy nebo Venga Boys.

0: v obýváku.
1: Tohle je Krokodýl, jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer. Tohle jsou ty největší megahity všech dob. Pro váš sobotní večer na čerpací stanice Hršpická zahrajeme. Tedy na Hršpickou, kde posloucháte Krokodýla, tak holky i pro vás. Kabáti Colorado.

0: Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Ano, tohle je vaše letní rádio. Ten další hit si můžete napsat na program zavináč krokodýl.cz. Podobně jak tak činila Kristýna, která nás poslouchá přímo v Boskovicích. Tak Adam Ďurica, Zatancuj si se mnou. To je hit, který zvedne náladu.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Krokodil. Hit vašeho života.
2: My vám ho pustíme, stačí si o něj napsat na program @krokodil.cz. Podobně, jak píše posluchačka Andy, která poslouchá přímo v Řečkovicích, máme zahrát něco španělského. Ideálně Enrique Iglesias, Bailando. Tak pro všechny, co grillují a užívají si léto s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Mixuju vám právě teď ty největší megahity. Dletí megahity. Dáme si Sigalu anebo Gustavo Limu a budeme zpívat taky balada. Tak si nechte chutnat naše hudební meníčko Krokodýla. Parádní večer, Brno, Jižní Moravo.

0: sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
2: Jasně, že jo, tohle je vaše letní rádio, jak mi tady píše posluchačka Petra, která poslouchá, tak ke grilování pod pergolu hity teďka momentálně přímo taky do Miroslavy na Znojemsku, kde nás posloucháte, také díky, že jste s námi. I pro vás z Krokodýla například Fancy, právě teď, Faints of Flame.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Ty největší megahity všech dob vám právě teď servíruje Krokodýl. Nechte si chutnat naše hudební meníčko. Od nás například Helena Zeťová nebo Cyndi Lauper. A o hit vašeho života si můžete napsat na program @krokodil.cz.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Jirka Vínar s vámi za mikrofonem, nechte si chutnat naše hudební meníčko, které vám právě teď servírujeme. Teď jdeme do roku 2012, vzpomínáme na jedničku Krokodýly hit parády PH Electro a Stereo Mexico.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: O který si můžete napsat na program @krokodil.cz. Podobně jak tak činí posluchačka Anička, která nás poslouchá v městské části Starý Lískovec, tak v hospůdce prý espresso macchiato. Tak jo, dáme si ho i pro vás s Krokodilem.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: espresso macchiato.
1: Krokodýlí party v obýváku. Právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Rádio

0: party v obýváku.
1: A Verunka mi tady píše, že poslouchám Břeclavy a zvedne jí náladu pohodovka. Rok 1983 a Laidback Sunshine, reggae pro celou její rodinu. Tak jo, máte to mít.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Dominik zlíčně píše, že by mu zvedlo náladu uskupení Marquez, Vayamos Compañeros. No a Lucka, ta by pro změnu chtěla, poslouchá ve velké meziříčí Elány, tanečnice z Lučnice. Hudební meníčko do půlnoce je ještě Sugababes, anebo taky divoký byl. Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Do Znojma se jdeme podívat. Znojma okolí nás hladina 96,2 FM. Příměstské části Znojma nyní mají vlastní znaky a vlajky, odkazující právě na historii. A to je krásná věc, kdo na Znojmsku je a jezdí do Znojma a okolí sleduje. Je to příjemné se tam vydat. 9 příměstských částí Znojma získalo vlastní znaky a vlajky, které vznikly na základě historických pečetí, místních tradic a významných symbolů jednotlivých částí. Návrhy od Jana Kejkala mají posílit identitu těchto lokalit. Obyvatelé si mohou nové symboly prohlédnout ve vestibulu radnice. Tak udělejte, učiňte i vy, samozřejmě, pokud se tam vydáte. Užijte si Znojmo, když vyrazíte, i krokodýla na naší znojemské frekvenci 96,2 FM.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas, ať zůstane věčný i těch pár chvil.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Skácel i uhde Brňané mohou na Kraví hoře koukat na hvězdy a přitom poslouchat básně. Ano, když vydáte se, bude to super. Verše známých básníků, říkanky pro děti i oblíbené písně, takzvaných poeziomatů, je po jihomoravské metropoli hned několik. Další přibyly na Kraví hoře. Připomíná brněnské umělce i další známé osobnosti. Pokud zavítáte, tak po zatočení klikou si poslechnete básně Mikuláše či Halase. Nechybí ale ani známá skladba Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Tak si to užijte a teď si užijte i další ty u nás na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.